Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: Kamarádka.
1: Čau.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami.
1: Čau.
0: Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Wow.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec mě strašně lituje.

0: jen žít. Z tvých polipků svou láskou tě řád. Být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už se velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mě opustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.
3: Stýská se mi stýská po nás dvou.
1: Trial.
3: Se mi stýská.

0: vzpomínat.
1: Čau.
0: Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

svým milence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat.

0: písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka.
2: Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.

0: trial.
1: Žít je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou.
0: Trial.
1: Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych tě žít.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?

0: se.
1: Trial.
0: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence.
1: Trial.
0: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak
1: Trial.
0: Chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: menší.
1: Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš.
2: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Trial.

0: láska je úděl tvůj. Pán Bůh tě opatruj. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle.
1: Trials.
0: Znám.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách

0: zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříšku.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
2: Trial.
3: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
2: Trial.
3: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás.
0: Trial.
1: Třás.

0: začínat poctivýma rukama.
1: Právě.
0: Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: ty touhy zborcený,
1: trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: Trial.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: Vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýská se mi stýská po nás dvou.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

svítá, vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

0: trial.
1: Připomínává znamenie. Vypršal náš čas, už musím jíst.
0: Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: slýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.
0: Stýská se, stýská.
1: Trial.

0: trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás,
0: trial.
1: Trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo ušklíp jen.
1: Trial.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

vlkům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
1: Stýská se mi stýská po nás dvou.

0: Jen chtěl bych ti říct, stýská se mi, stýská.
1: Fajl. Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se Trial. Pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial.
3: Was it a trick Trial. Of the light, or a short scene for dark? Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something I said, or just a cruel Trial. Twist of fate?

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší trial je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou dokola s tou otázkou. Proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů.
0: Trial.

0: já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial?
0: A nakonec toho strašně lituje.

matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zazývá do nebe.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.